Děkujeme. Pod alkoholem na bazarský internet a kdo má čeho vůbec. Máš nebrý umlón s mámi, nebrý se s... Vůbec má ráka, je mírá, když se nedělí.